0: quality. Check. Reality check. Osnažuje bug.
1: bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Reality check.